0: snaži v tom, že jsem jsem psát ví, ale zále...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.